kolej, spožděný osobní vlak OS 7981 ujel ze směru Maška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále přestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojedo ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu spoždění vlak zastavuje pouze ve stanici Starohrad.

0: Baníčko, Otče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

Adam a Eva na loži z dubového dřeva založí nový rod. Líp bude změna, dvojka verze vylepšená, lépe připravená na život. A je to vážně v steku, že zrovna my

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

lesa tlačí na stemnělá stavení. Měsíc tvoří znaků pavučiny. Můry v květináčích světla propral ze snění, plétá do zázraků naše stíny.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkal jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzavčená.

veľmi neskutečný procituje. Přichází, než začne den, představy vznešené, říkali jim víly, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo jen, vytesáno v kamene. Kolébka té síly je ve snechu zamčená.

jako kůl v plotě sám. A rozum prchající jako hejno vrát.

kyselej. A kam jet, to nám bylo volný, každej už hrozně dospělej, i když to věkem bylo sporný.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek,

slaniny. Do prasa mě to žaludku leze jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem v tom uměl lítat od kotníku po uši. Dnes ani nevím, jestli po

ты маш, то си хтел, черт тебе. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. Zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

mě ohňou ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky, ani parfém šat.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Jako rejno pluješ vodou, z živé mrtvou uděláš. Stokrát už jsem byla v

0: To mali babia cuki, co ci kogaryś masz nieco. Jeans. Sto malich lakom cuki, co ci kogaryś masz nieco. Da.
1: Sto malich puberťáků nosí, že sem ima svetku. A ja se musím smát, když se má je zachovat jako chlapce.

míchat houbám se v křesle a čas utíká. Zahálka je opiát, který si dávám, když je všechno kolem sticha. Houbám

Malý čistý slunce bylo studený a zhaslý. Moje Algas. Pojď na sebe rychle kabát a pojď honem se mnou. Moje Agnes. Táhla mě tím starým tunelem

manžela, ať už je nechám, ať už to pro Boha skončí. Moje Agnes. Ale neřekli mi žádný důvod a já neměl dost omlácený ruce. Moje Agnes. Běželi jsme s klukem v náručí, měla strašně neskrý oči. Moje Agnes. Vzali si ho chlapi v rychlém autě někam do předsálí smrti.

ti pomsta a mý ruce nebyly už čistý. Moje Agnes. Přidal jsem se k těm, co leně spadl stejně černej stín. Moje Agnes. Trestní výpravy a čím dál větší strach ze všech těch ulic. Moje Agnes. Říkal jsi, že to musí skončit, jinak to strašně špatně skončí.

až jednou zesnu, zas budu volat. Jenom tvoje krásné jméno, které v hlavě mi utkvělo, velkou dálku budu chtít zdolat. Tohle přece nemá smysl, zaťukám si.

až jednou zesnu, pak budu ticho. Zůstane tu blbá píseň a v ní jenom blbé řádky, možná řeknu, no to je psycho.

A neříkej, že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku spí.

a mne už v uchu hrozne kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

No tak pojď pryč, tady už skončí. Může mít. No tak pojď pryč, tady už skončí.

vybral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmý řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni hermánku.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zvládne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

tomhle světě žijem, píšeme scénáře a občas z vlky bijem, máme tvář bez tváře. Pak

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí a je to dobře, už

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jak pak je dnes?

Kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekají? Střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců Eiffel věka.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí.
2: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už. Já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš. Lepšího, co můžeš jít, šanci ber a jen to zkus. Pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volský vůz.
1: Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým střežením. A já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem skázal do věznice, prej si můžu vybrat kus.

Žák noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

zmizel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černou láskou.

0: a nebo jen stát.
1: Když si někdo z lidí, který jako já jsou obyčejný,
0: začne dělat divadílko, jedno mi to vůbec není.
1: Do života uléháme jak ve škole s telem,
0: možná právě taky proto stal jsi se učitelem.

Věčná touha dojít ještě víš. A co z toho vidíš, teď jen spíš. Modlitbu ti vlci začli víš.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský stříky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktor.

Parazity stojí jak přibitý u palesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo. Rozložím svoji armádu u města Vátrlo. A lumpa Anglána zničí má dělo střelba. Bitva je vyhrána, ať je ostrov Elba. Ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha, ha!

0: Chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Folk na srdci, folk na jazyku. Rádio Folk.

věřil jsem, že třeba jednou v Blaníku se chlapi zvednou, pak se žádnej pravík neschoval. Ale svatý Václav se svou partou celý roky jenom chrápou, vidím, že se zázrak nekoná. Tak za pár let, až budu starej, hluchej, slepej, vymazanej, prostě až se spustí opona. Stoupnu si před Pána Boha, řeknu, Bože, zkus to znovu.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

Házejí, ovšem jenom pokud jsou, a když někdy ulpět smějí, do hloubky mnou otřesou, otřesou mou vírou v sebe, v budoucnost a celý svět. Klidně si to v hlavě přeber, ale chytřejší je nemyslet.

čekám, až se zbudí bach. Průval lechtá v píšťalách, netopírům břicha a pod lavicí u varhan.

cizí náruč nehřeje a doma dveře zavřený, svědomí jak pomyje kalný pivo bez pěny. Ještě slýchám příkrý hlas, jdi si za tou druhou. Já složil hlavu na kůru a popíjel se fugou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

stát s lovcem okamžiků, mít podkrovní byt, vidět z okna Eiffelovku, či aspoň Brno střed. Jenže nemám zrcadlovku ani dialekt, jenže nemám zrcadlovku ani dialekt.

měl ručník froté. Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má...

Na tu vaši náves navíc dva lidi se vejdou. Mě město vůbec nebaví a neviná si jenom ty. Holka z venkova,

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

Kubovi v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci.

zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

se branci, Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal.

louce odapádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

zábradlí most ještě váhla, ještě stojí. I když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu. Snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

sám. Nejsem tu na dvakrát, a tak úslužné myšlenky teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

radnice, tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dá pražský kat.

a soused šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá. Tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno?

musí dát. Nekoukaj se tak natvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 českých pánů, co rozhodlo se vzdorovat a vyznávat i jinou víru, chybu jejich opraví kat, který jim vezme.

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji schůzku.

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně, když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kat, tak já to bezbolestně sfouknu a že mám svoje lidi rád.

musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou. Jo, mydlář pražský kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je vše, Čechům musí dát. A když bral mistra Jesenia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedníka.

do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražskej kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je vždy.

Jo, mák zrál a já chodil bos pod oblohou, kde zpíval si kos, tam uprostřed.

0: tlustej flek, abych měl tip, kam bych tě pích či sek.
1: Já
0: upletu špagát s konopím na ten tvůj outlej krk. Málo kdo z lidí pochopí, nač hledám dub či smrk.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

hledáme, co nemáme, jak větrem listí budem plát. A jinde hledat útěchu jsme jako my.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru a o nic míň.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Míčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

Čo ví, nikdo však nepoví, komu a kde basu vzal. Puchyře na rukou měl, jak celý spocenej dřel. Dobl bazíral a na lesi zpíval, že

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou, plaštovky se slétnou na

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná Angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku. Když všechny panáky

Když čelíš stresující práci a obhajuješ svoji kontroverzní vizi před vedením při nekonečné prezentaci a v tvářích pohlavářích zračí se znechucení, zanášejí v diářích, že zase kafe není, řítíš se do kariérní

řeči. Život je souboj na ostří nože a já teď sahám po meči. Tak růb její krve na bílé stěně půjde mi zítra za svědka, že není cesty a osud často tančí jak slepá baletka.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potesem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi, kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatounka to je kus zlatem kovaný.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tonka odpoví.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řekl, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob tý noze vohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nadávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka to byl kus

0: nohou klavír.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Valentino, to už sněží, nebo se syna ze sna dotkla mojí tváře. Valentino. Co lze stihnout za jedinou noc, co stačí vyrůst, než sad rozpustí se v páře. Valentino. Zkušenou dlaní pátráš po úchopu na tvrdé skále mé hrudě.

спеца, ме ještě horká skleněná srdce, ve kterém zůstal ukrytý tvůj dech. Vítr jde odsudet, nůž visí nad světem, těžko říct, co bude, sotva vím, co je teď, znášíš se na mě jak sníh na štíty střech.

Sníh se otřel o zvone, jako prsty světice, která se ptá svědomí, zda není hřích modlit se a své víře bez kontor, slovy dávat hranice.

jako stopa ve sněhu. Co tu zbyla po tance, než i jeden rozpěch.

Uranoxis.

a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu.

planetě. Pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky. Jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

Podáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji

Bylo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: se mi uteklo, abys na jiný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě. A všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí. Uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Mlha se válí nad Temží, ve vzduchu je cítit chlad.

uprostřed noci mi běží slova tvý jako vodopád. Možná se ubránit svým

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

občas vrátí, tichý smích z konce opratí. Už brzy pastuškové, jestli čekáte,

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spase?

prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů,

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha v milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta bestie žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl,

0: sny, dokonce i tady můžeme mít sny.
1: Když je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory, už ani nevím, jestli existuje láska, ale jsem ráda, opravdu ráda, že existuješ ty.
0: Tohle to není další příběh,

0: první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory, že nevíme, jestli existují.

lásku. Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ticho do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Stolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky, posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvap, zanechejte volejbolu, bijte na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kanionem, vyklekují plány kupí, fotí si ho dronem. Betonem zalitý terén, provrtaný svah, spát jim nedá tunel jménem Nový jižní tah. Pomoc nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dbat vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklí karty, hrajou pokr v dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým v okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník. Pomoc nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží, na šerifův čeká pokyn vyzbrojeno Benji. Náhle spustí 200 trampů jako Bill Monroe, v naprosto vražedným tempu, jo, tady rovnou. Roll on, buddy.

0: zápas na tom světě, který by byl fér. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane vždy malebnost, dobrý song a čest.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Ve městě, kde se stéká řekala bez orlicí, stojí nádraží, dálkami vonící, a odsaď odjíždějí vlaky různé povahy, a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi růža, strojvůdce je skvělý, kejsi růža,

razy, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z klampače se ozve, ano, je to tak.

to děs. I tehdy dojel Casey Růža na chlup včas. V hospodě na Vinglu jsme probírali u piva, že není možné dojet včas, když stroj se přehřívá, zvlášť když se parametry této trati srovnají s dostupnými časovými údaji.

kácí dležavý perspektívy. Bláznivá kráso, Vincent je ju rodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

si buď, jak si vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí 1000 bublin samým štěstím.

čtvrt na jednu nasvrtnu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám.

čas utíkal a sebral mi tvou přítomnost. Co nechal, to si za rámeček dám. Já hraju dál, jen ty seš mojí duši host.

Ještě jsem neřek, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřek, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřek, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřek spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

jak už teda můžeš říci pro mě ne? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda a já pod popodu napíšu.

Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestná.

až jednou najdeme na sebe čas i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

to, koukně, ale celkem vzato. Denně v knajpě na špičáku frňák strkáš do tupláku, já mám jinou náturu. Chci mít pěknou figuru, kecky mi kup a tepláky, nekoukej na chechtáky, dost mám už tvejch moresů.

jste neměl tušení, že je život mrcha. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

babče, kam si se to dostal? Makat budeš v hodině, šúrat o přestávce, chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo...

Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj z rubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

kam jsi se to dostal? Na všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

polechtali, pohladili a pak někam zmizeli. Jednou z nich je píseň tato, jachta zvící 10 stop.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, baito disco, ale valčík je ten tanec.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

blízko neděli vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

blízko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

s listím spadaným, všechno bylo řečený. A zbývá příliš málo, aby to šlo zachránit. Dveře jsou zamčený na dva západy a klíče dávno vrácený.

stoly jsou sklizaný a židle zvednutý. Odchází z nás volna teplo, světlo zhasnutý, rolety snažené.

0: nebo že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

srdce k srdci jdeš hřát si ruce, žáru lásky beznadějný, nábřeží je plný krásnej holek, všecky jsou stejný.

Zvoní zvonek za dveřmi u Julie. Zvoní zvonek za dveřmi u Julie.

nikdo doma není. Všichni jsou v divadle na představení. U Kapuletů nikdo není v bytě. Romeo vzdychá, Julie, já chci tě. Julie Rose.

0: Julie Svlíkla z krku poslední amulet. Julie Svlíkla z krku poslední amulet.
1: No to tak.

možná, že bych chtěla být laskavá a vřelá. Nejde přece nakonec jen o slova, ale nikdo jí neřekl,

lá. Ai, ai, Rical, Brasis. Brasis, Brasis, Brasis. Všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila. Všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš. Mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš.

0: pravda. Zbyl mi po ní v hlavě, zbyl mi po ní v hlavě, zbyl mi po ní v hlavě, jenom pin. Nedá se říct, že by byla svině, nechci dělat ukvapený závěry, ale s každým jiným hovořila plyně. Mě věnovala jenom
1: úterý. Ale ne každý, jenom některý.
0: A já jí říkal, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila, všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš.

je smál. Uměla se krásně smát. A já vůli říkal, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila, všechno tím samozřejmě kazila.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pod nohama vlčí hora, vlci válí sudy z hora, pod kopcem se

Hodná draží vlase panském, vlačinou se propíjíme. Hořká stéka po skle prasklém, nedožijem do večera. Míní starý spitý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho, jak mlhou volá, pod nohama stoupá hora. Chci být stále na tvé cestě, v panském lese 9 neděl. Pozdrav, pošlu

Já na vojnu seděl pro nešťastnou lásku. Smrti jsem se smál a život dával v sásku. Já kuratnosti v boji jsem se brzo proslavil, ale nejtěžšího břemena

na srdce svoje přivinout tvoje a kretu přimknout red. Chtěl bych ti tolikrát

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Zase mi někdo šlápnul na pravej prst, když chodím travou, dívám se i skrz.

jenom tu svíci maličkou, nech jí dál za svým oknem plát. Poslední dej zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děra.

the sun. Měl jsem říct asi víckrát, jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nožím.

čínských kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otví.

0: My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriané. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet. Tak díky, mistře Buriáne, díky za ten svět.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

vážně brát. Dále přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být.

i naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

A vděční dnešní realitě líbáme cizí ruce a jednou zajdem

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.

Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdaří. Možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, po pátý Avenue. Se svojí ženou táhnem, co to dá, tam kam nás davy ženou, třeba na Times Square. No tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí. A spouště cvakaj pro ty, co makaj.

celku za to, u nás jsou mrakodrapy. Naležato, v noci města spí, ale v New Yorku to žije. Tak hurá do jazz klubu, na orgie ducha.

po pátý Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařbu, možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, ale na ty hold nemáme.

trošku žene. Vyť u nás doma máme dávno nasušené. Vytáhnul sáček, zjistím, v mikroténu. Ubalil brko do konusu a celý jointík je rázem hotový. Místo cigaret stačí papír novinový. Zapálit, dechnout a zavřít pusu.

to pochopil jsem, stěží dneska. Ten debil kupil kajsi majoranku z Teska ze včerejšího vyprodeje. Dík blbosti Ervinové, teď jde to ze mě horem spodem. Ten experiment prostě skončil nad zachodem.

Příběh se nás skrývá v lidských sítích uvězněných, přesvědčených, že za zdí už nic není.

0: radí s vítězem.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Gdyż tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Odpočiň si.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Třepetali se tam ve vejškách, zářivý jako zvon. Sametově hladili ty tóny tvojí trubky a lidi široko daleko

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla. Těžko se dovolat

proč se ta holka zamyká. Má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká. Takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí.

že jsem jí plácl přesadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude.

klec, když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech se vracíš domů. V románech tam je čistý svět, tam nemají chlapi divný oči, ale

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Po třední dej zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V trávě mezi listím, porivy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál bez a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč,

Kinotrenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, tam se jen i Chamberlain.

přes balkon seš vyhošťan a ve slípek jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jinak.

Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i dva starého ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta na doma.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně. Mokasínů stopy v písku nad jezerem, které od vás známe. Ty obrázky já dodnes vidím, díky za sny, mistře Buriané. Jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada.

tých kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tigrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výsledků.

my stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

sedíme v pokojích s prstama na spouští. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí. A hvězda štěstí pomalu hasne, uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

Čik je krav, a krav je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí.

hynu, horký jak oheň, zuby drkotám. Dlím v cizotě, kde mám svou domovinu, ať blízko krbu, zimnici před smám.

I troly se skví, když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat.

Nic neznám, ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat, každým odmítám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

řekni mi, proč se toho lekám a proč mi dochází dech. Řekni mi, řekni, když roky plynou, proč chceme zastavit čas?

řekni mi, uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení, snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění, a co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.

nezasloužím. Dostal jsem psaní doporučeně a přišlo psaní i mojí ženě, že jsme zasledovaní.

zalepili mi a taky duši pravdami svými pro moje dobro. Chodím po hlavní třídě u kina Dukla a moje zem je na dva díly puklá.

minu, ve světle na konci stínu, dávají takovej sestřih, hraju v něm životní roli, rychle se střídají scény, všechny mý děti a ženy, bída a prohnutý stoly. Srdci mi vedou nějaký drátky, možná to bude cesta zpět, možná to bude cesta zpátky.

Dvíče pomoci v lířeči, do bublání a blikání forbesu, ve vzduchu žízeň na čmou. Politry štamka jsou v regálu se třesou na

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

sluneční víně, moudrosti stařeckých let. Kuřecí bratři a sestry jsou šťastní, dostanou žád. Život, že měl by být pestrý, nechtěj si dát ani zdát. A vy se ptáte, co já?

potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamen.

jich doma dost a za oltář mu sloužil smysen vesný. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jo, brzdy v dešti s mlhou už nebejvají nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let.

zřela někde chodník a mám jen na výchovu nezbyl čas. V té boudě s ním obydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli tak zhas. Ty chlapi byli stejný jako já, a nebo ty,

0: Nel Napoli v Mosi Komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

měsíc tvoří z mraků pavučiny. Můry v květináči světla probral ze snění, plétá do zázraků naše stíny.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

starší a věčný propojuje. Potlačí mi hejny, naše sny a minulost, ve dne neskutečný procituje. Přichází mi začne den, představy vznešené, říkali jim víly, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamene. Kolébka té síly je ve snechu zamčená.

0: Vyskočila z lesa, vyskočila laň.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Galino, co jsem tě prvně slyšel, Galino, bolí mě pomyšlení, Galino, že tebe pro mě není, Galino,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

na jolničky zvoní, zas malé děti tu věří, z kuchyně to voní. Kdo do vánice vyhlédne, ať klidně hádat zkusí, zda vidí vločky sněhové,

cesty zválený, zní těžkých kanad zvon, starý boty, tváře sedřený. Větrem vlasy česaný, cejch pevnější než kov,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

námi nežli místo mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Já na plastu svýho vozu, jako každej jsem si psal, hrab a dři, anebo umři, a pak na západ sehnal. Plachty dávno jsou už cáry, ale heslo platí dál. Mě vítá Kalifornie, tak nač bych umíral.

žádný krok, do jámy skočil ho. Učinil jeden chybný krok, do jámy skočil ho. Usnul spánkem tvrdým.

Prástupnice i džemoval, ale každý se tu zebál. Až pak, a bylo jich víc, odvážili se asi. Až pak, a bylo jich víc, odvážili se asi. Vytáhli ho.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky když bolí den.

přístup. A málo myslíme na ty, co dali nám základ a mohli nás kupředu vést. A tak bloudíme v kruzích a ve slepých ulicích, zavřeme oči

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.